0: jsou tu Vánoce.
1: Je tu nový rok.
2: A s ním Honza Beneš,
3: Michal Sojka,
0: Oskar Gottlieb,
1: Jaromír Tůma
4: a Slávek Jíša.
0: A je tu s námi Karamel.

0: Posloucháte Větrní, posloucháte rozhlasovou hudební diskotéku.
1: Příjemnou pohodu vám všem, příjemnou pohodu každému z vás. Jsou tady písničky s obrazovky.
0: Rytmus, rytmus.

přepravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Radio. Posloucháte online na signálradio.cz.

signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: Pěkné sobotní ráno na Signál Rádio, kde se hned ze začátku podíváme na aktuality ze silnic. Příští hodině je to na nás, ale opět čeká naše oblíbená 80-ková muzika. Navštíví nás tu taková jména jako například Elton John, Tina Turner nebo Blondie.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Se zužením počítejte na D1 na 86. kilometru ve směru na Brno, kde probíhají práce údržby. Projíždějte tam opatrně. Bezpečné jízdy za volantem vám přeje Signál Rádio.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Příjemné sobotní ráno, posloucháte Signál Rádio, 8. hodina je tady, na řadu přichází zprávy. Cenové stropy na pohonné hmoty se na prodloužený víkend zvýšily. Benzín se až do úterý může prodávat maximálně za 41 korun a 10 haléřů za litr. Nafta pak za 37 korun a 16 haléřů za litr. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem na pátek činily 40,93 za litr benzínu a 37 korun a 1 haléř za litr nafty. Ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku dnes začínají dvoudenní dny lidí dobré vůle. Cyrilometodějské slavnosti patří k nejvýznamnějším církevním státům v Česku. Iránská veřejnost má dnes příležitost rozloučit se s bývalým duchovním vůdcem země Alím Chameneím, který byl zabit 28. února při americko-izraelských úderech na Irán. A na Slovensku dnes bude referendum o zrušení doživotní renty pro některé bývalé politiky a také o obnovení elitních složek prokuratury a policie, které byly rozpuštěny za nynější vlády premiéra Roberta Fica.
1: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město zprovoznilo další bezpečnou úschovnu kol u stanice městské hromadné dopravy. Tentokrát uzamčený přístřešek s nepřetržitým kamerovým dohledem vznikl u tramvajové zastávky Holině. Cestujícím tak umožní bezplatně zaparkovat kolo a dále pokračovat tramvají. Po pilotním projektu na Opatově a zastávky Holině se chystají další.
1: Sport.
2: A ve sportu míříme na formuli. Kvalifikaci na sprint ve Velké ceně Británie Formule 1 vyhrál domácí jezdec Lewis Hamilton z Ferrari. Sedminásobný mistr světa zvítězil o 11 tisícin sekundy před lídrem světového šampionátu Italem Andreou Kimim Antonellim z Mercedesu. Třetí skončil s odstupem více než 0,3 Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Sobotní den nám nabídne zpočátku jasnou oblohu, odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a večer se na severu Čech mohou vyskytnout přehánky. Vítr dnes zafouká severozápadní rychlostí do 7 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme mezi 24 a 20 stupni. Na Moravě bude o něco tepleji až kolem 27. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Hladíte ranní vlny Signál Rádia, kde pro vás i o víkendu budeme hrát hudební hity minulých let. K ním nebude chybět ani info o 4. červenci. Mimochodem, dnes máme pár zajímavých výročí. Více už za pár minut. Do té doby vám přeje Áda Adam, jak jinak než příjemný poslech naší úžasné muziky.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Jste ve společnosti Signál Rádia, které pro vás má přehled o dnešním dni. Hned ze začátku se můžeme vydat za velkou louži do Ameriky, kde slaví asi vůbec největší svátek roku, Den nezávislosti. Mimochodem, tento den byl prý inspirací i pro naší nezávislost. Tomáš Garrigue Masaryk 4.7. v roce 1915 údajně zveřejnil koncepci naší československé samostatnosti. Tento den se slavily i sportovní úspěchy, a to například naší velmi úspěšné tenistky Martiny Navrátilové, která získala 6. wimbledonský titul v řadě. 4. červenec je ale také ve znamení vydání známé knihy Alenka v říši divů, která měla velký vliv na populární kulturu i literaturu. Jo, a svátek má dneska Prokop, tak přejeme všechno nejlepší. Užijte si pohodovou v sobotu se Signál Rádiem.

0: byli The Farm na Signál Rádio. Hezký začátek víkendu, který nám hned od rána dodal celkem jasnou oblohu. Jasno až polojasno by mělo být patrně v průběhu celého dne. Akorát na severu a severovýchodě by mohlo být oblačno a lokálně by se mohly vyskytnout i přehánky. Maximální denní teploty by se měly pohybovat okolo 22 až 24 stupni nad nulou. Užijte si krásnou sobotu se Signál Rádiem.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Na Signál Rádiu můžete pravidelně poslouchat velmi zajímavý pořad Miluju Prahu s Davidem Černým, na který se můžete těšit už zase zítra odpoledne. Tentokrát uslyšíte příběh o tom, co se stane, když si jen tak vyrazíte vyfotit jedny z nejzvláštnějších pražských relikví, které se nachází v kostele svatého Tomáše na Malé Straně. Objevíte nenápadné otevřené dveře v boční lodi kostela, které vedou do ambitu kláštera Augustiniánů. Tam se nachází zvláštní náhrobek se zašlým písmem. A to je velmi zajímavé, patří Alžbětě Janě Vestonii, Angličance žijící v Praze. Její příběh je spojený s dobou Rudolfa II. A také slavným alchymistou magistrem Kellym. Mimo jiné se dozvíme, jak se díky svým básním stala uznávanou celebritou své doby a první ženou, které v českých zemích vyšla tištěná kniha poezie. Nenechte si ujít další poutavé vyprávění u nás na Signál Rádiu už zítra po 17. hodině.

0: Fulujete na vlnách Signál Rádia, máme pár minut před 9:00. Kolega Honza Navrátil už má nachystané zprávy a také se podíváme, jak to vypadá na silnicích. Příští hodině nám tady budou znít například Kool & The Gang, OMD nebo Eurythmics. Hrajeme vám to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pražský okruh hlásí nehodu dvou osobních aut na sjezdu Exit 62 směrem na D1. Dávejte si tam na sebe velký pozor. Šťastné a bezpečné cesty vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Příjemný sobotní poslech Signál Rádia opět po hodině plné osmdesátek. Pojďme na zprávy. V Karlových Varech včera začal 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Jako první včera před hotel Thermal dorazil výkonný prezident festivalu Krištof Mucha, který označil účast herce Dustina Hoffmana za splněný sen.
2: Účast pana Hoffmana je takový splněný sen náš. My jsme o tu jeho návštěvu usilovali dlouho, už jsme někdy byli blíž, někdy jsme byli trošku dál od toho, ale párkrát už to vypadalo nadějně a jsem šťastný, že se to povedlo. A já, když jsme se včera potkali, já se na něj jako nemůžu je nadívat, protože to je opravdu ten Dustin Hoffman, kterého člověk miluje z těch jeho filmů.
1: Ministr kultury Otto Klempíř nakonec na Karlovarský filmový festival nepřijel. Organizátorům svou neúčast oznámil těsně před zahájením festivalu. Původně svou účast na filmovém svátku potvrdil. Bez kultury ale ministr nakonec nezůstal. Pár hodin poté zveřejnil video, jak tančí na hudebním festivalu Beats for Love. Za jednodenní návštěvu italských Benátek by mohli turisté napříště zaplatit až 50 eur v přepočtu zhruba 1200 korun. Informovala o tom agentura AP, které to řekl nový starosta tohoto historického italského města Simon Venturini.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražský dopravní podnik pokračuje v modernizaci metra také o prázdninách. Ode dneška až do 10. července se bude pracovat v úseku linky C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání. Stejně jako při jiných omezeních, tak i v tomto termínu bude zavedena náhradní autobusová doprava. Ta bude kopírovat metro, označena bude XC.
0: Sport.
1: Argentinští fotbalisté v úvodním kole play-off na mistrovství světa zdolali Kapverdy 3-2 po prodloužení. Jejich soupeřem v osmifinále tak bude Egypt.
0: Signál Rádio počasí.
1: A zprávy v 9 hodin končíme pohledem na počasí. Venku dnes bude jasná obloha, odpoledne bude od západu ale přibývat oblačnost a večer se na severu Čech mohou vyskytnout místy i přehánky. Vítr dnes zafouká severozápadní maximálně do rychlosti 7 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes naměříme od 20 do 24, na Moravě až kolem 27 stupňů Celsia. Tolik další zprávy, pokračuje Áďa.
0: Signál Rádio.
3: Víkendový poslech vám zajišťuje Signál Rádio, kde se vám od mikrofonu hlásí moderátor Áďa Adam. Těšit se můžete už na slíbenou parádní muziku, jsou to nachystaní například Eurythmics a k hudbě také už za pár minut zavítáme k jednomu z největších barokních pokladů v Praze. Tak buďte i nadále s námi.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Sobotu trávíte se Signál rádiem. Když se řekne Praha, většině z nás se vybaví Karlův most nebo Pražský hrad. Jenže jeden z největších barokních pokladů stojí doslova o pár kroků vedle. A právě nás tam teď vezme kolegyně Lucie Sinková.
1: Ano, moc ráda vás vezmu do chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně, protože ten patří k nejvýznamnějším barokním stavbám nejen v Praze, ale vlastně i v celé Evropě. Můžete tady obdivovat monumentální kopuly, bohatě zdobený interiér nebo historické varhany, na které si v roce 1787 zahrál i Wolfgang Amadeus Mozart. Chrám je otevřený pro veřejné prohlídky téměř každý den a v letní sezóně láká i na pravidelné koncerty duchovní hudby. Sraz je dnes 1:30 odpoledne ve Španělské ulici v turistickém centru.
0: Luci, děkujeme za tip. Teď už slíbení OMD na Signál rádiu.

0: Posloucháte Signál Rádio. Dnes by se nám slunce nemělo schovávat. Čeká nás totiž prý jasno až polojasno a rtuť v teploměru by mohla dosáhnout až 24 stupňů Celsia. To je naštěstí poměrně daleko od obrovských veder, která jsme nedávno zažívali. Nejvyšší teploty byly 4. července na našem území v roce 1957, kdy jsme se vyšplhali až na neuvěřitelných 36 stupňů. Za to teplotní minima byly tento den v roce 1962, kdy jsme nedosáhli ani 8 stupňů nad nulou. Pohodový víkendový čas vám přejeme ze studia Signál Rádia.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Ladíte sobotní vlny Signál Rádia, kde můžete od příštího týdne zase soutěžit.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
0: V rámci naší oblíbené hry Ano nebo ne můžete opět otestovat vaše znalosti. Když uspějete, získáte rodinné vstupenky, které můžete během letošního roku využít k návštěvě některého ze 14 jeskyních komplexů v celém Česku. Naše zem se pyšní nádherným jeskyním bohatstvím, které nabízí ideální úkryt před letním žárem i deštěm a k tomu pořádnou porci poznání. Stačí poslouchat každé všední ráno naše vysílání, dovolat se do studia a odpovědět správně jedním jediným slovem, buď ano nebo ne. Pak získáte rodinnou vstupenku pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let k jednorázovému vstupu do kteréhokoliv ze 14 jeskyní. Vstupenka má platnost do konce roku 2026. Tak hned v pondělí vám držíme palce.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Na Signál Rádiu se pomalu blížíme ke konci této hodiny a to znamená, že se opět vypravíme za dopravními novinkami. Potom bude následovat kolega Honza Navrátil se svými zprávami a v příští hodině si tu budeme opět hrát to nejlepší z let 80. Těšit se můžeme, že nám tady budou hrát například Freddie Mercury, U2 nebo George Harrison.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se na D1 mezi 228. a 227. kilometrem ve směru na Brno, kde by srážka nákladňáku a osobáku mohla částečně blokovat v provozu. Jezděte tam opatrně. Bezpečné sobotní cesty vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemný sobotní poslech Signál Rádia, na řadu přichází další zprávy. Mise českých záchranářů z USAR týmu ve Venezuele dnes končí. Zpátky do Česka se vrátí zítra. Podle agentury Reuters ukončení své mise oznámili také záchranáři ze Švýcarska a nebo z Německa. Co se počasí týče, tak má Česko před sebou proměnlivý víkend. Během soboty je jasno až polojasno, postupně ale bude přibývat oblačnost a může i zapršet. V neděli už se déšť objeví na většině území. Počítat bychom také měli s bouřkami. Podle meteorologů se v průběhu července do Česka mohou vrátit vysoké teploty i extrémní jevy, jako je například tepelná kopule. Program Mezinárodního filmového festivalu dnes v hlavní soutěži nabídne český film Čika Čeka režiséra Šimona Holého. Americký herec Jesse Eisenberg ve velkém sále hotelu Thermal převezme cenu prezidenta festivalu a uvede film Dvojník. Dustin Hoffman, který včera převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii, uvede film Absolvent. Soutěžní snímek Čika Čeka se zaměřuje na vztah matky a syna. Více už dodává umělecký ředitel festivalu Karel Och.
2: Čika Čeka, čtvrtý film Šimona Holého, jehož první a druhý film jsme v Karlových Varech hráli v soutěži na východ od západu. Čika Čeka je snímek velmi autobiografický, zaměřuje se na vztah matky a syna. Je to film velmi něžný, kultivovaný. Myslím si, že nejen díky fantastickým hereckým výkonům Pavly Tomicové a Jana Siny, ale i díky velmi úsporné a zároveň velmi intenzivní režii Šimona Holého se mají diváci v velkém sálu skutečně na co těšit.
0: Co se děje v regionu?
1: Už čtvrtou sezónu je legendární koupaliště Džbán veřejnosti uzavřené. Vlastník areálu tvrdí, že je v havarijním stavu a dříve investice spojoval s požadovanou změnou územního plánu. Nyní tvrdí, že výstavbu v této lokalitě nechystá. Lidé se i tak nekoupou a houfně podepisují petici. V ní odmítají jakoukoliv výstavbu a současně požadují návrat pláže do veřejného vlastnictví.
0: Sport.
1: První finálový den mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let v rychlostní kanoistice přinesl české výpravě hned 3 medaile. Kanoista Adam Rudolf získal zlato na trati 500 metrů ve starší kategorii. Juniorskou mistryní světa se stala kajakářka Barbora Janotová na kilometru a kanoista Ondřej Procházka přidal na 500 bronz.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A jak už jsem řekl v úvodu zpráv, tak sobota je s jasnou oblohou, odpoledne ale bude od západu přibývat oblačnost a večer se na severu Čech mohou vyskytnout i přehánky. Vítr fouká severozápadní do 7 metrů za sekundu a teploty dnes naměříme od 20 do 24 na Moravě i kolem 27 stupňů Celsia. Tolik další zprávy, pokračuje Áda a nabízí další osmdesátky.
0: Signál Rádio.
3: Jste se Signál Rádiem a máme 3 minuty po odbytí 10. hodiny a to znamená, že je tu čas na další báječnou muziku z minulých let. K tomu si už za pár minut povíme o symbolu českého koupaliště. Smažená pochoutka původem z Maďarska, která nejspíš neodmyslitelně patří ke každému létu. Od mikrofonu vás zdraví moderátor Áda Adam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Phil Collins nám dělal společnost na Signál Rádio. Uměli byste si představit letní koupačku bez langoše? Je to už takový symbol českých koupališť, který i po tolika letech nevychází z módy, ale kde se u nás vlastně vzal? Tuhle smaženou pochoutku začali Maďaři dělat zhruba ve 40. letech minulého století a poměrně rychle se vydobila místo v jejich popkultuře a stala se součástí festivalů, trhů a jarmarků. K nám se dostala o pár desítek let později, nejspíš na přelomu 70. a 80. let. Otázkou tak je, s jakými ingrediencemi je langoš ten pravý. Patří do něj kečup, tatarka nebo obojí? Existuje vůbec varianta bez česneku? Odpověď bude znít asi jednoduše, ale u tohohle pokrmu nejspíš fantazie nezná hranic. Langoš si dáte už běžně úplně asi s čímkoliv. Třeba i s lososem, kterého bych já vůbec nečekal. Dělají se ale i s klobásou, mletým masem, klidně i s fazolemi, kukuřicí nebo i s chalapeños. V podstatě asi nezáleží, s čím si langoš dáte. Hlavně nezapomeňte si vychutnat vaše osmdesátkové léto naplno. A to i s námi na Signále Rádiu.

0: S vámi je sobotní signál rádio. Zatímco dnes se můžeme těšit po většinu dne z polojasné až jasné oblohy, zítra už to taky jasné nebude. Na většině území by mělo být více oblačno, nejspíš budou potřeba i deštníky. Objevit se by mohly přehánky a déšť, výjimečně i bouřky. Teploty se budou pohybovat podobně jako dnes, a to kolem 20 stupňů. Užijte si klidný víkend se signál rádiem.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

ABBA nám zněla na Signál Rádio, kde nás zítra čeká opět rozhovor s velmi zajímavým tématem. Na samotném počátku roku 1900 našel starý námořník na zaoceánském parníku v krabici od citrónu nemluvně. Zřejmě ji tam nechal nějaký zoufalý cestující třetí třídy. Silný příběh se stal divadelní předlohou a právě divadlo, kterého má na repertoáru, vyrazilo s tímto příběhem na pozvání krajanů do Kanady. Jak ve Vancouveru dílo přijali a jak tam komunita Čechů a Slováků žije, vám nabídneme v nedělním rozhovoru s hosty Luboše Dvořáka po 18. hodině.

0: Zdravíme vás ze studia Signál Rádia, kde nám už za chvíli obohatí kolega Honza Navrátil vysílání se svými zprávami a po nich nám tady budou hrát například Bruce Springsteen, Bonnie M nebo Madonna. Čeká to na vás to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Vášenou nehodu máme na Deňce na 29. kilometru ve směru do Prahy. Proběhla tam srážka osobáku a autobusu. Projíždějte opatrně. Bezpečné jízdy po celém Česku vám přeje Signál Rádio.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Sobota je v plném proudu, další zprávy na Signálu přichází právě teď. V posledních týdnech se kvůli horkému počasí daří prodejům plavek, bot do vody anebo potápěčského vybavení. Vyplývá to z ankety mezi prodejci. Zájem o paddleboardy vzrostl v posledních dvou týdnech oproti předchozím týdnům o více než polovinu. Řekl to mluvčí online srovnávače cen Heureka Ondřej Švéda. Naopak prodeje stanů stagnují.
3: Vypadá to, že letošní léto tahá Čechy hlavně k vodě a do hor. Paddleboardy meziročně vyrostly o 26,5%, čluny o 19,1%. Roste i zájem o neoprenové obleky, nafukovací lehátka a boty do vody. Silný meziroční růst zaznamenaly i kategorie spojené s horskou turistikou. Naopak stany jsou letos na ústupu. Jejich propad je dlouhodobým trendem, který letos potvrdil pokles zájmu o 6,2%.
2: Podle meteorologů se letos v létě máme na co těšit. Světová meteorologická organizace totiž tvrdí, že El Niño bude v následujících měsících rychle sílit a s vysokou pravděpodobností přeroste do velmi silné fáze. Ta může v mnoha částech světa zvýšit riziko vln veder, povodní a také sucha. Předpovědní modely navíc stále častěji naznačují, že by letošní El Niño mohlo patřit k nejsilnějším v historii měření. Ukrajina při útoku na Petrohrad a okolí zasáhla přístav a také energetickou infrastrukturu, uvedly to ruské úřady. Ty také potvrdili požár v jedné z ropných rafinerií. Úder potvrzuje i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
1: Co se děje v regionu?
2: Za zrušením rodinného dne, který plánovala pražská SPD 25. června na náplavce na Rašínově nábřeží, nestálo počasí, jak organizátoři uvedli. Důvodem byla skutečnost, že pořadatel akce nezajistil potřebná povolení a tak hodinu před začátkem oznámil její zrušení. Společnost Trade Center Praha, která náplavky spravuje, připomíná, že pro všechny platí stejná pravidla. K nalezení jsou na webu pražskenáplavky.cz.
1: Sport.
2: Švédský centr Leo Carlson by se měl stát nejlépe placeným hokejistou v NHL. Philadelphia totiž učinila 21-letému útočníkovi Anaheimu nabídku pětileté smlouvy na 90 milionů dolarů a Carlson se rozhodl jí přijmout. Pokud jeho současný klub nabídku na svého chráněného volného hráče do týdne nedorovná, jako kompenzaci získá 4 volby v prvním kole draftu.
1: Signál Rádio, počasí.
2: A i další sobotní zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je jasno, odpoledne bude ale od západu přibývat oblačnost a večer se na severu Čech mohou místy vyskytnout i přehánky. Nejvyšší denní teploty dnes vystoupají na hodnoty od 20 do 24 stupňů Celsia. Pokud nás posloucháte na Moravě, tam počítejte s teplotou kolem 27. Hezký poslech Signálu přeje Honza Navrátil.
1: Signál Rádio.
0: Pěkné dopoledne ze studia Signál Rádia. Máme 2 minuty po odbytí 11. hodiny, která bude ve znamení samé úžasné hudby z 80. let. Svůj mikrofon už si tady chystá Madonna. Užijte si dnešní pohodový den. Svátek mají Prokopové, tak nezapomeňte popřát. A Dáda vás bude i nadále naší muzikou provázet.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Ze studia Signál Rádia vám přeji krásný víkend, který nám opět zpestří signály světových hitparád 80. let.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: A proto je tu už se mnou ve studiu kolega Martin Hovorka, aby nás nalákal na dnešní 18. hodinu. Ahoj Martine, tak...
2: Já tě zdravím, tebe i posluchače, ahoj.
0: Ahoj, co pro nás máš nachystaného?
2: Tak skládně si tě vyzkouším, jo. Včera taková velká hudební událost, věděl bys... Nevěděl, ale to nevadí, protože myslím, že to spousta lidí neví, protože dneska se nekupují CDčka a nový desky tak jako dřív, že když vycházela nějaká zásadní deska, tak lidi stáli frontu v obchodě. Ale včera po 7 letech vydávala nové album Madonna, si představ.
0: Aha.
2: Včera vycházela nová deska Madoně. Tak ale já jsem se chtěl dneska v signálech se chtěl parát podívat na úplně první desku Madony. Úplně jako na její začátek, což samozřejmě bude v roce, nebo bylo v roce 1982, to je ten stěžejní rok, který nás dneska zajímá, takže omrkneme první desku Madony, ale taky si řekneme, proč David Bowie natočil v roce 1982 komerční desku. Album, který nechtěl úplně udělat, ale pro prachy člověk udělá všechno, tak trošku změnil tu muziku, kterou dělával předtím a šel víc jako na ruku lidem. A zadařilo se. Myslím, že mu to pak jako vydělalo mu to na důchod.
0: Takže nás čeká opravdu bohatý večer.
2: Bohatý večer je třeba i písnička I Love Rock'n'Roll, kterou ty znáš, já vím, že ji posloucháš ve svém Walkmanu velice často.
0: Ano,
2: takže písnička od Joan Jett a taky tam byl problém jí dostat mezi lidi nechtěli úplně přijmout, ale Joan Jett vymyslel způsob, jak jí naučit lidi poslouchat a i tenhle ten drb si povíme dneska po 18. hodině.
0: Takže signály světových hitparád budou pro všechny milovníky naší 80kové hudby a také milovníky rock and roll.
2: Přesně tak, buďte s námi a buďte se Signál Rádiem, hrajeme to nejlepší z 80.
0: Máme se na co těšit.
1: Signály světových hitparád 80. let na Signál Rádiu. She's crazy like a fool.

0: On nám doznívá v našich reproduktorech Signál Rádia, kde už hledáme, kterou kazetu bychom mohli vybrat do dnešního magneťáku a něco si už o ní za pár minut povědět. Mezitím si dáme další parádní hity z let minulých a nezapomeňte, že od příštího týdne tady budeme opět soutěžit.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Vem nám hráli na Signál Rádiu, kde jsme pro vás opět probrali naši sbírku kazet do místního magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Tentokrát si dáme hitovku, kterou poznáte asi na první dobrou. Její chytlavá hlavní saxofonová melodie bez pochyby patří k legendám house music. Bez pochyby je také jednou z nejikonečtějších elektronických tanečních skladeb. A o kterou pecku se tedy jedná? Vybrali jsme pro vás Infinity, kterou nahrál Guru Josh. Zapínám play na našem magiči.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: se společně mrkneme na další dopravní novinky, po nich přijdou polední zprávy a v příští hodině se můžeme těšit například na skupinu Bananarama, Michaela Jacksona nebo Roda Stewarta. Užívejte si společně s námi 80kové léto.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Hlášenou nehodu dodávky a osobáku máme na 181. kilometru ve směru na Brno, kde by srážka mohla částečně bránit v provozu. Na D1 si dejte pozor i na 15. kilometru ve směru na Brno, tam by měla být nehoda dvou osobních aut. Jezděte opatrně, bezpečné a šťastné jízdy vám přeje Signál Rádio.
1: Když slyšíš to,

0: Signál Radio. To nejlepší z 80. let. Mobilní aplikace Signál Rádia je ke stažení zdarma na Google Play nebo v App Store. Google Play nebo v App Store. Signál Rádio zprávy.
1: Dneska je sobotní poledne, dobrou chuť k obědu, posloucháte Signál Rádio, pojďme na zprávy. Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivní červencový provoz vlaků. Od neděle bude omezen provoz mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se pak prodlouží omezení z Kolína až do Přelouče. Regionální vlaky Českých drah nahradí v části trasy autobusy. Dálkové vlaky mohou kvůli snížené kapacitě jet se zpožděním. Omezení tu potrvají až do konce července. Více dodává mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Provoz vlaků na hlavním železničním koridoru spojujícím Prahu s východními Čechami a Moravou v červenci ovlivní stavební práce Správy železnic. V první fázi od 5. do 21. července bude omezen provoz v úseku mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče. V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů.
1: Nedělní dopoledne přinese další partii Terezie Tománkové. Kam až může zajít spor mezi Hradem a vládou kvůli účasti prezidenta Petra Pavla v delegaci na summit Severoatlantické aliance? O tomto tématu budou hovořit předseda zahraničního výboru Radek Vondráček z Hnutí ANO a místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Na Primě a CNN Prima News se začíná v neděli v 11 hodin. Ve východoněmeckém Erfurtu se koná sjezd strany Alternativa pro Německo. Asi 20 tisíc odpůrců se sešlo v ulicích města, aby proti sjezdu subjektu, který civilní tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistický, protestovali. Cílem části demonstrantů bylo znemožnit účastníkům dostat se do výstavní haly, kde se stranická akce koná. Sjezd nicméně začal podle plánu. Velká část delegátů podle mluvčího strany na místo dorazila už v 5 hodin ráno, aby se blokádám vyhnula.
0: Co se děje v regionu?
1: Probíhající rekonstrukce Kbelské ulice ovlivňuje také hromadnou dopravu. Pro autobusy jsou vyhrazené jízdní pruhy a došlo i k úpravě cyklů světelných křižovatek. Několik linek změnilo trasy a některé se rozdělily na dvě samostatné části. To se týká například linky 201, na kterou se nevztahují ani prázdninová omezení. Linka 159 je ve Špičkách navíc posílena.
0: Sport.
1: Důvod k radosti mají v Brně, v příští sezóně si totiž nejvyšší fotbalovou soutěž zahrají poprvé dva brněnské týmy. Po zbrojovce se v novém ročníku objeví také Artis Brno, ten totiž přijal nabídku nahradit vyloučenou Karvinou. Mezi elitou bude Artis startovat premiérově. Zbrojovka v minulé sezóně suverénně ovládla druhou ligu a zajistila si tak návrat do nejvyšší soutěže po 3 letech.
0: Signál Rádio počasí.
1: A polední zprávy končíme pohledem na počasí. Sobota je s jasnou oblohou, odpoledne ale bude od západu přibývat oblačnost a večer se na severu Čech mohou vyskytnout i přehánky. Teploty měříme od 20 do 24 stupňů Celsia, na Moravě ještě o 3 stupně tepleji. Nedělní den bude podle meteorologů s proměnlivou oblačností. Od severu počítejme s přehánkami nebo s deštěm a vítr zítra zafouká západní do 7 metrů za sekundu. Teploty během neděle naměříme stejné jako dnes, tedy mezi 20 a 25 stupni, na Moravě i kolem 27 stupňů Celsia. Polední zprávy na Signálu končí. Ještě jednou dobrou chuť k obědu přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál
3: sobotní poledne trávíte se Signál Rádiem, odbyla 12. hodina a od mikrofonu vás zdraví a dádám. Na koupání to aktuálně moc nevypadá, tak co tedy podniknout první červencový víkend? Už za chvíli tu pro vás budeme mít jeden zajímavý tip, k tomu další skvělá hudba na Signál Rádiu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Sobotní odpoledne trávíte se Signál rádiem. Není zrovna počasí na koupání a opalování a vy nevíte, jak zabavit děti nebo vnoučata. Vezměte je do podzemí. Lákavou nabídku má náš kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký den z Brna. Létá to, ale pták to není. Možnost poznat život záhadných létajících savců tak, aby to dobře pochopili i ti nejmenší návštěvníci, nabízí nově o letošních prázdninách Sloupsko-Šušovské jeskyně v Moravském Krasu na Blanensku. Dětské prohlídky provázené průvodcem v kostýmu netopíra jsou určeny dětem od 3 do 10 let. Tomu je uspůsobena forma výkladu, žádná suchá fakta. Informace o jeskyních a netopírech jsou podávány hravou, interaktivní a pro děti srozumitelnou formou. Děti budou i aktivní v jedné z jeskyních prostor, budou plnit jednoduché úkoly. Za úspěšné plnění dostane každé dítě na konci odměnu. Cílová skupina jsou primárně rodiny s dětmi, případně organizované dětské skupiny a tábory. V podzemí, kde je i v létě velmi příjemných 8 stupňů Celsia, prožijí zhruba hodinu. Pro jistotu je tak dobré vzít si sebou teplé oblečení a pevné boty. Děti si mohou přinést z domu i svoje

baterky nebo čelová světla, které při prohlídce využijí. Cesta vede po zkrácené trase, takže děti ani rodiče nebudou bolet nohy. Tak to zkuste. Luděk, Savana Urbánek, Blansko.

0: Společnost vám dělá sobotní signál rádio, kde už v pondělí můžete opět otestovat vaše všeobecné znalosti.
1: Ano nebo ne na signál rádio.
0: Hra Ano nebo ne tentokrát nabízí rodinné vstupenky, které můžete během letošního roku využít k návštěvě některého ze 14 jeskyních komplexů v celém Česku. Stačí od pondělí poslouchat každé ráno až do pátku naše vysílání, dovolat se do studia na linku 910 260 910 a odpovědět správně na soutěžní otázku. A to jednoduše, ano nebo ne. Pak získáte rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až 3 děti do 15 let k jednorázovému vstupu do kteréhokoliv ze 14 jeskyní. Vstupenka má platnost do konce roku 2026.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál Rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál Rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: Posloucháte odpolední Signál Rádio, kde už cítím, že přišel do studia Dominik Port. Ahoj Domčo.
1: Ahoj Aďo, čau.
0: S tím čichem, jo?
1: Čichám.
0: Já jsem to řekl trošku umyslně, ne, že bych nějak cítil, že... Ne, voníš, samozřejmě voníš. Ale mám pro tebe takovou otázku, jo?
1: Ano.
0: Kolik myslíš, že nejrůznějších pachů a vůní dokáže rozeznat tvůj jako lidský čich? Kolik by si stipnul?
1: No podle mě je to méně než u ženských, ty určitě mají všeho víc, já si myslím, že to bude takových 35 druhů, 40 možná.
0: Přidej a daleko víc, daleko
1: fakt
0: víc.
1: Jo, ano. Takže dejme tomu 400. Už?
0: Ale pohybujeme se úplně daleko vejš.
1: Pane bože, 10 tisíc.
0: No, to bychom tady byli asi na dlouho. Já ti to přiznám.
1: Ano.
0: Je to prosím tě až bilion.
1: Nepovídej.
0: Nejrůznějších pachů a vůní. Bilion.
1: Ty brďo, no a jaký jsou nejfrekventovanější ty pachy? Máme to jen zmapovaný nějak?
0: Jo, to nemám. To jsem tady nestihnul. Ale jenom pro srovnání, jo, třeba takový sluch nebo zrak, jo, jak na tom je lidské oko,
1: ano.
0: Dokáže prý rozlišit přibližně 10 milionů barev a sluch pouze asi 500 000 zvukových tónů.
1: Taky dost, ale teda, člověče.
0: To je taky dost, to bys taky nečekal.
1: No,
0: a ty ženy, jak jsi tady říkal, ty to budou mít asi dvakrát tolik.
1: Rozmanitější, stejně jako s barvama, že jo?
0: Přesně tak.
1: My máme modrou, oni mají tyrkysovou, blankitnou a tak dále.
0: Ale rozmanitý je tady i náš playlist, protože už tady vidím další 80kové hity. Adam se s vámi loučí. Domčo, je to tvoje.
1: Děkuju,
0: užij si vysílání. A zase zítra ráno. Ahoj.

0: Trochu New Age nám teď do našeho éteru Signál Rádia 4 minuty před jednou odpolední přinesla Eňa. No a za pár chvil hned po celé tady mám pro vás další dávku našich skvělých osmdesátek Erasure, Irenkara nebo Phil Collins, na ty se máte bez pochyby určitě hodně těšit. No a za pár chvil tady máme taky další zprávy od Honzy Navrátila a já vám teď povím pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Dva osobáky jsou v sobě aktuálně na D1, na 20. kilometru ve směru do Brna, takže pokud tudy budete projíždět, tak určitě si dávejte velký pozor. A to je z dopravy pro tuhle chvíli naštěstí úplně všechno, takže já vám přeji šťastnou cestu a dávejte na sebe za volantem opravdu velký pozor.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází další dnešní zprávy. Pražská policie hledá lidi a také děti, před kterými se obnažoval 28letý muž, jehož fotografii dnes zveřejnila policie na svém webu. Připomeňme, že muže strážníci po stejném činu zadrželi v pondělí a obvinili ho z výtržnictví. Kvůli pádu lanovky na Ještěd podal státní zástupce obžalobu na 3 lidi a jednu právnickou osobu. Obvinění jsou z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. Uvedl to náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr.
2: 10. června jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a jednu právnickou osobu pro přečin obecného ohrožení z nedbalosti. Dle paragrafu 273 odstavec 1, odstavec 2 písmeno B, odstavec 4 trestního zákoníku.
1: Připomeňme, že tragická nehoda se na vysuté lanovce v Liberci stala v říjnu v roce 2021. Při pádu jedné z kabin zemřel průvodčí. Papež Lev XIV. Přicestoval na ostrov Lampedusa ve Středozemním moři. Na tamním hřbitově uctil památku 10 000 obětí této migrační trasy.
0: Co se děje v regionu?
1: Doslova dopravní revoluci plánuje pražské letiště. Za 2,3 miliardy korun plánuje do 5 let vystavět novou estakádu, která bude navazovat na plánované rozšíření terminálu 2. Stavba bude zárukou plynulejší dopravy, větší kapacity a také bezpečnosti. Cestující se díky ní dostanou od zastávek MHD, budoucí železnice anebo parkovišť k terminálům bez křížení s automobilovou dopravou.
0: Sport.
1: Ve sportu míříme tentokrát na atletiku. Kanadský kladivář Ethan Katzberg se blízkl rekordem diamantové ligy na předprogramu mítinku. Ve druhé sérii hodil olympijský šampion i dvojnásobný mistr světa 83,33 metrů, čímž zároveň vylepšil letošní světové maximum.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno s teplotami od 20 do 24 stupňů Celsia. Na západě Čech přibývá oblačnost a večer se na severu mohou vyskytnout přehánky. Nedělní den bude s proměnlivou oblačností, od severu počítejme s přehánkami nebo s deštěm, který bude na horách vydatnější, a teploty zítra naměříme mezi 20 a 25 stupňů Celsia. Tak to byly zprávy ve 13 hodin. Na signálu se vracíme k 80.
0: Signál Rádio.
3: Sobotní odpoledne ve znamení 80. nemůže startovat nikde jinde než tady u nás na Signál Rádiu. Máme lehce po jedné odpolední až do 6. S vámi bude Dominik Port. No přátelé, venku máme naprosto skvělé, teploty jsou mnohem příznivější než minulý víkend. No a tak pojďme vyrazit třeba do pražské zoo, kde mají svůj den surikaty. Tak o nich už za pár chvil, ale teď už Irene Cara nebo Phil Collins.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Za námi je Erasure a jejich Little Respect. 80kové léto na signálu je stále v plném proudu. No a teď mám pro vás tady, přátelé, pár takových indicí a schválně, jestli na základě nich zjistíte, o jaké konkrétní zvíře se jedná. Takže kdo stojí na zadních, hlídá okolí a v partě drží při sobě, no kdo by to tak mohl být? No nepasuje to na nikoho jiného než na surikaty. No a ty si dneska do sytosti užijete v Pražské zoo a víc nám k této krásné akci a k těmto zvířátkům poví i kolegyně Lucka Sinková.
1: Pražská zoo dnes slaví Světový den surikat. V Africkém domě vás čekají komentovaná krmení, taky setkání s chovateli i speciální enrichment, tedy zábavné zpestření, které surikaty dostanou odpoledne. Akce nabízí příležitost poznat jedno z nejoblíbenějších zvířat Pražské zoo zase o něco blíž. Surikaty žijí ve velmi semknutých rodinách a o mláďata se nestarají jenom rodiče, ale pomáhá celá skupina. Takže Světový den surikat právě dnes v Pražské zoo.
0: Lucko, moc děkujeme. No a v případě, že sem vyrazíte na Světový den surikat, tak si udělejte i nějaké krásné selfiečko, pokud se vám povede se surikatou a pošlete nám ho přes naši apku Signál Rádia. Těšíme se a teď už posílám nejen do všech apek Leona Richieho.

0: Na Signál rádiu dohrála Cyndi Lauper, jedinečná, úžasná zpěvačka. No a za pár chvil vás tak trošku, přátelé, nalákám na příští týden, protože pokračujeme v naší skvělé soutěži o úžasnou výhru, a to i v pondělí, ve sváteční pondělí. Takže kdo náhodou neví, o co přesně se jedná a jaká výhra vlastně se ukrývá v této soutěži, tak to všechno vám odhalím za pár chvil. Ale předtím tady mám pro vás ještě Stevieho Wondera, Rembrandt nebo Gazebo.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál rádia. Signál rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál rádia. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

I just call it to say I love you, nám říkal v předchozích minutách na signálu Stevie Wonder. No a přátelé, od pondělka opět startuje naše soutěž, která už probíhala minulý týden, a protože byla tak úspěšná, tak pokračujeme dál i v pondělí, které je sváteční. Budeme hrát hru Ano nebo ne, což velice dobře znáte, si myslím, takže my vám položíme velmi jednoduchou takovou praktickou otázku, na kterou bude potřeba odpovědět pouze jedním slovem ano nebo ne, a pokud se správně trefíte, což si myslím, že nebude nic složitýho, tak vyhráváte skvělou cenu, a to rodinný poukaz nebo rodinnou vstupenku pro dva dospělé a tři děti do 15 let do jednoho ze 14 úžasných jeskyních systémů po naší republice. Ať si vyberete ty koněpruské jeskyně, nebo ty chýnovské, nebo jakékoliv jiné, třeba na Moravě, tak všude budete mít krásný přístup. Navíc si myslím, že je to skvělá věc jako únik před vedry, které pravděpodobně opět přijdou v příštích týdnech. Takže o důvod více určitě zapojit k nám, takže startujeme hned z rána v pondělí, takže buďte s námi. A já ještě připomínám, naše číslo do studia, to je 910 260 910. No a moc vám držím palce, a do konce hodiny tady mám pro vás ještě Team nebo Amy Stewart.

0: Be Loved a jejich Sweet Harmony, asi největší vůbec jejich hit na Signál Rádiu minutu před druhou odpolední. No a po celé tady mám pro vás další dávku osmdesátek. Připravte se třeba na Spandu Ballet, Roya Orbisona nebo Michaela Sembela. To všechno vás čeká na Signálu, ale předtím ještě další zprávy a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Porouchaný osobák je nahlášený na 63. kilometru dálnice D10 směrem do Prahy, takže tady projíždějte velmi opatrně. A další nehoda se stala na D1, konkrétně na 181. kilometru, a to ve směru do Brna. Tak s tím počítejte, přeji vám pohodovou a ničím narušenou ideálně 80kovou jízdu.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Příjemný sobotní poslech Signál Rádia, opět po hodině plné osmdesátek, pojďme na zprávy. V Karlových Varech včera začal 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Jako první včera před hotel Thermal dorazil výkonný prezident festivalu Krištof Mucha, který označil účast herce Dustina Hoffmana za splněný sen.
3: Účast pana Hoffmana je takový splněný sen náš. My jsme o tu jeho návštěvu usilovali dlouho, už jsme někdy byli blíž, někdy jsme byli trošku dál od toho, ale párkrát už to vypadalo nadějně a jsem šťastný, že se to povedlo. A já, když jsme se včera potkali, já se na něj jako nemůžu jen nadívat, protože to je opravdu ten Dustin Hoffman, kterého člověk miluje z těch jeho filmů.
2: Ministr kultury Otto Klempíř nakonec na Karlovarský filmový festival nepřijel. Organizátorům svou neúčast oznámil těsně před zahájením festivalu. Původně svou účast na filmovém svátku potvrdil. Bez kultury ale ministr nakonec nezůstal. Pár hodin poté zveřejnil video, jak tančí na hudebním festivalu Beats for Love. Za jednodenní návštěvu italských Benátek by mohli turisté napříště zaplatit až 50 eur, v přepočtu zhruba 1200 korun. Informovala o tom agentura AP, které to řekl nový starosta tohoto historického italského města Simon Venturini.
1: Co se děje v regionu?
2: Pražský dopravní podnik pokračuje v modernizaci metra také o prázdninách. Ode dneška až do 10. července se bude pracovat v úseku linky C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání. Stejně jako při jiných omezeních, tak i v tomto termínu bude zavedena náhradní autobusová doprava. Ta bude kopírovat metro, označena bude XC.
1: Sport.
2: Argentinští fotbalisté v úvodním kole play-off na mistrovství světa zdolali Kap Verdi 3-2 po prodloužení. Jejich soupeřem v osmifinále tak bude Egypt.
1: Signál Rádio, počasí.
2: A zprávy ve 14 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je jasno, s teplotami od 20 do 24 stupňů Celsia. Na Moravě máme ještě o něco tepleji. Neděle bude podle meteorologů s proměnlivou oblačností od severu s přeháňkami nebo s deštěm, který bude na horách i vydatnější. Vítr zítra zafouká západní do 7 metrů za sekundu a teploty zítra naměříme stejné jako dnes. Tedy v Čechách mezi 20 a 25, na Moravě až kolem 27 stupňů Celsia. Tolik další odpolední zprávy. Na Signálu se vracíme k osmdesátkám.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: I po druhé odpolední jste se Signálem a o skvělý osmdesátkový playlist se vám neustále stará Dominik Port. No a léto je v plném proudu, někteří z nás už, včetně mě, možná i na poslední chvíli ještě schazují nějaké to kilo dolů a k tomu by vám mohly taky trošku jakoby pomoct naše fit recepty, které jsem pro vás připravil, které jsou velmi originální. No takže uvidíme, jak vám to zapadne do vašeho konceptu. No a předtím si dáme ale Roya Orbisona nebo Michaela Sembela.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

To nejlepší 80kové léto si užíváte ve společnosti Signál Rádia. Tohle byly Spandu Ballet a já už mám pro vás slíbené fit, rychlé letní recepty, které můžete využít třeba už dneska odpoledne, takhle hezky někdy k bazénu nebo k posazení s vašimi přáteli. No a první takový můj recept jsou grilované broskve s kozím sírem, což je teda upřímně i můj favorit. To znamená, broskve rozpůjte, krátce ogrilujte a přidejte trochu kozího síra, tymián a pár kapek medu a celkově ta kombinace sladkoslaná je naprosto fenomenální, takže doporučuju. Dál tu máme okurkové sushi, to je poměrně známá věc. Dlouhé plátky okurky naplňte uzeným lososem, koticírem, avokádem nebo i klidně i čímkoliv jiným vás napadne, to hezky srolujte a potom to nakrájíte pěkně na kolečka, stejně jako znáte z případu sushi. Pak tady máme jednu takovou věc, která vás hezky jako zase hydratuje, je tam i spousta vlákniny a je to melounová pizza. Takže silnější plátek melounu, ideálně v takovém tom trojhránkovém tvaru, potřete řeckým jogurtem, ozdobte třeba borůvkama, malinama, jahodama, navrch ještě hoďte mátu a máte perfektní melounovou pizzu, to je úplná bomba, hlavně pro naše děti. No a poslední věc, takový hezký super snack, jsou cuketové chipsy s parmezánem, takže tenké plátky, cukety posypte trochu parmezánu a jenom je dejte zkrátka na nějakých 10-15 minut, hezky na nějakých 150 stupňů do trouby, ať jsou pěkně křupavý, zlatavý, no a máte absolutně krásný zdravý snack, zdravý chipsy, bez jakýchkoliv výčitek, takže vychutnejte si to stejně tak jako naši další hudbu, před námi je Tina Turner nebo Eurythmics. We'll be right back.

0: Joe Cocker a Jennifer Warrens těsně po půl třetí na Signál Rádiu. No a přátelé, včera nám odstartoval Karlovarský filmový festival, takže náhodou, jestli se tam třeba i dnes nebo zítra chystáte, tak mám pro vás takových pár tipů, co tam dneska nebo zítra můžete zažít, o tom už za pár chvil, ale předtím Duran Duran nebo UB40. Jsme Signál Rádio.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

nejlepší z 80. let. Stop you coming.

Bagels leste před 3:15 na Signál rádiu a pojďme se podívat na slíbený program v rámci Karlovarského filmového festivalu neboli KVIF pro dnešek a zítřek. Takže jestli sem náhodou teď míříte nebo jste na cestě, tak se nenechte ujít dnes od 5. odpolední v KVIF Lounge u hotelu Thermal rozhovor s Dustinem Hoffmanem, což je hlavní hvězda letošního krásného KVIFu. No a po 7. tady máme třeba hokejovou challenge, velmi zajímavá věc, takhle v letních měsících, kdy si zkusíte střelbu na hokejovou branku, konkrétně je to v KVIF TV parku. Součástí jsou samozřejmě i skvělé ceny a další různé soutěže. No a nebo pokud jste takové divočejší povahy a chcete si pořádně zatrsat, tak dneska vyražte do skvělého open air prostoru hned vedle hotelu Thermal, kde od 10. do 3. do rána budou takové různé festivalové DJ party. No a zítra to bude takové trošku volnější, kromě filmu. Máme tady od 10. hodiny třeba řemeslné dílny na vřídelní kolonádě, a nebo pokud máte rádi trošku akrobaci, tak po 7. tady bude cirkusové představení od Loose's Circle Company na Energy Pointu a vstup je zdarma. A samozřejmě spoustu dalších eventů a akcí můžete najít na jejich webu, přímo na KVIFu. A já vám přeju krásnou podívanou, filmovou i jakoukoliv jinou, právě tady na tom festivalu. No a teď si pojďme dát i na něco hudebního, třeba Petra Natě, nebo taky třeba Boje George.

0: Elton John se nám postaral o poslední hudební zážitek v této hodině na Signál Rádiu. Za pár chvil hned po celé tady mám pro vás další skvělý playlist obsáhlý samými osmdesátkami, jako jsou Queenie, ABBA nebo Nick Kershaw, ale předtím další zprávy od Honzy Nevrátila a já vám povím, co nového se událo na našich silnicích a taky dálnicích.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Předmět na vozovce a tím pádem zpomalení čekejte na 202. kilometru dálnice D1 směrem do Brna a velmi pozorní buďte i v ulici Olomoucká v Brně, kde je aktuálně mimo provoz světelná signalizace a tím pádem tam lehce začíná houstnout provoz, takže na to myslete. No a já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou jízdu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemný sobotní poslech Signál Rádia, na řadu přichází další zprávy. Mise českých záchranářů z USAR týmu ve Venezuele dnes končí. Zpátky do Česka se vrátí zítra. Podle agentury Reuters ukončení své mise oznámili také záchranáři ze Švýcarska a nebo z Německa. Co se počasí týče, tak má Česko před sebou proměnlivý víkend. Během soboty je jasno až polojasno, postupně ale bude přibývat oblačnost a může i zapršet. V neděli už se déšť objeví na většině území. Počítat bychom také měli s bouřkami. Podle meteorologů se v průběhu července do Česka mohou vrátit vysoké teploty i extrémní jevy, jako je například tepelná kopule. Program Mezinárodního filmového festivalu dnes v hlavní soutěži nabídne český film Čika Čeka režiséra Šimona Holého. Americký herec Jesse Eisenberg ve velkém sále hotelu Thermal převezme cenu prezidenta festivalu a uvede film Dvojník. Dustin Hoffman, který včera převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii, uvede film Absolvent. Soutěžní snímek Čika Čeka se zaměřuje na vztah matky a syna. Více už dodává umělecký ředitel festivalu Karel Och.
2: Čika Čeka, čtvrtý film Šimona Holého, jehož první a druhý film jsme v Karlových Varech hráli v soutěži Na východ od západu. Čika Čeka je snímek velmi autobiografický, zaměřuje se na vztah matky a syna. Je to film velmi něžný, kultivovaný. Myslím si, že nejen díky fantastickým hereckým výkonům Pavly Tomicové a Jana Ciny, ale i díky velmi úsporné a zároveň velmi intenzivní režii Šimona Holého se mají diváci v velkém sálu skutečně na co těšit.
0: Co se děje v regionu?
1: Už čtvrtou sezónu je legendární koupaliště Džbán veřejnosti uzavřené. Vlastník areálu tvrdí, že je v havarijním stavu a dříve investice spojoval s požadovanou změnou územního plánu. Nyní tvrdí, že výstavbu v této lokalitě nechystá. Lidé se i tak nekoupou a houfně podepisují petici. V ní odmítají jakoukoliv výstavbu a současně požadují návrat pláže do veřejného vlastnictví.
0: Sport.
1: První finálový den mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let v rychlostní kanoistice přinesl české výpravě hned 3 medaile. Kanoista Adam Rudolf získal zlato na trati 500 metrů ve starší kategorii. Juniorskou mistryní světa se stala kajakářka Barbora Janotová na kilometru a kanoista Ondřej Procházka přidal na pětistovce bronz.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A jak už jsem řekl v úvodu zpráv, tak sobota je s jasnou oblohou od západu, ale může začít přibývat oblačnost a večer se na severu Čech mohou vyskytnout i přehánky. Nejvyšší teploty měříme od 20 do 24, na Moravě ještě o 3 stupně výše a neděle bude podle meteorologů s proměnlivou oblačností od severu s přehánkami nebo s deštěm, který bude na horách vydatnější. Teploty naměříme zítra, stejné jako dnes. Hezké odpoledne se signálem.
0: Signál Rádio.
3: Na vlnách Signál Rádia plujete i po 15. hodině, no a před námi je další 60-minutovka těch nejlepších 80. A přátelé, jestli jste kromě hudby třeba fanoušci i divadla, tak se už za chvíli vydáme na jednu osvědčenou letní pražskou scénu. Tam nás zavede Lucka Synková předtím, ale já vás zavedu do 80. ABBA nebo Nick Kershaw.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Do světa 80. nás před chvílí na signálu vzala skupina Queen, no a moje kolegyně Lucka Sinková nás zase vezme na nový svět na pražských Hradčanech. Nádherné to místo, určitě doporučuji vřele, už jenom to tady být je úplně něco neuvěřitelného. No a tady právě během letních víkendů na vás čeká spoustu skvělých zajímavých představení. No a právě Lucka nám teď prozradí, na jaké se sem můžete přijít podívat v nejbližších dnech.
1: Například teď o tomto víkendu 4. a 5. července si můžete užít psychologické a vztahové drama v milostném trojúhelníku s názvem Brácha. V tom hraje například Marek Němec a Igor Orozovič. Za zmínku také stojí i představení z kraje příštího týdne, které se jmenuje Švýcarsko. To vám možná bude evokovat dovolenou, tedy spíš jen podle názvu, protože jinak se jedná o napínavý thriller, ve kterém máte možnost vidět přední českou herečku Ivanu Chýlkovou, a to 6. a 7. července. Příští víkend 11. a 12. dojde na Vejšlap s Martinem Písaříkem, Petrem Stachem a Janem Holíkem. A hned poté 13. a 14. července má letní Ungelt ještě v nabídce krásnou vzpomínku s Bárou Štěpánovou a Ondřejem Brouskem. Komplet info o všech představeních najdete na www.divadloungelt.cz.
0: No Lucko, zní to naprosto skvěle. Kdybych mohl, tak okamžitě mířím do divadla Ungelt na Novém světě na Hradčanech. No ale samozřejmě my tady máme dál naší 80kovou a taky sem tam 90kovou jízdu, Jimmy Somerville a nebo teď už Undercover na Signál rádiu.

0: Suburbia v podání Pet Shop Boys, minutu po půl čtvrté na Signál Rádiu. No a za pár chvil pozvu tady k nám do našeho éteru i mého skvělého kolegu Martina Hovorku, který vás tak trochu naláká na dnešní šestou večerní, protože bude startovat další díl jeho pořadu Signály, světový hit parád. Ale ještě předtím, tady mám pro vás další dávku 80. Stars on 45 anebo Survivor.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s Party, Signál Rádia.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Stars on 45 s jejich stejnojmenným hitem na Signál Rádiu a vy si užíváte naše 80-kové léto absolutně naplno. Aspoň v to teda pevně doufám a určitě v to doufá i můj kolega Martin Hovorka, který je se mnou už napříjmu a on vám prozradí, co vás čeká dneska po 18. hodině v jeho dalším díle pořadu Signály, světový hit parád. Tak Martine, je to tvoje.
1: Dominiku, ahoj, já jsem zrovna teďka doma doposlouchal novou desku Madony. Včera tato zpěvačka vydala 15. řadové album, ale já jsem se rozhodl, že dnes v Signále světových hitparád se podíváme na úplný začátek. V roce 82 Madonna vydala totiž první desku. Tak ochutnávku z tohoto alba si dneska pustíme. Každopádně, pokud budete chtít u toho být, tak v 18 hodin lete Signál Radio, budou tu Signály světových hitparád.

0: Za námi jsou Simply Red, minutu a půl před čtvrtou odpolední v éteru Signál Rádia. No a po celé tady mám pro vás další dávku našich osmdesátek. Vybírám pro vás třeba Paula McCartneyho, Phila Collinse, nebo si dáme třeba taky CC Catch, takže se připravte a předtím si dáme další zprávy. Tradičně dneska od Honzy Nevrátila a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na zdržení se připravte v pražském tunelu Blanka od Divického vjezdu až k výjezdu na Smíchově cca 10 až 12 minut tady hlásí a s pomalejším průjezdem počítejte také v Letenském tunelu v Praze a to směrem na Letnou. Takže tentokrát je to hodně o tunelích. Dávejte na sebe pozor a já vám přeji šťastnou cestu, ať jedete kamkoliv.
1: Když slyšíš tohle,

0: To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Sobota je v plném proudu, další zprávy na Signálu přichází právě teď. V posledních týdnech se kvůli horkému počasí daří prodejům plavek, bod do vody anebo potápěčského vybavení. Vyplývá to z ankety mezi prodejci. Zájem o pedalboardy vzrostl v posledních dvou týdnech oproti předchozím týdnům o více než polovinu. Řekl to mluvčí online srovnávače cen Heureka Ondřej Švéda. Naopak prodeje stanů stagnují.
2: Vypadá to, že letošní léto tahá Čechy hlavně k vodě a do hor. Pedalboardy meziročně vyrostly o 26,5%, čluny o 19,1%. Roste i zájem o neoprenové obleky, nafukovací lehátka a boty do vody. Silný meziroční růst zaznamenaly i kategorie spojené s horskou turistikou, naopak stany jsou letos na ústupu, jejich propad je dlouhodobým trendem, který letos potvrdil pokles zájmu o 6,2%.
1: Podle meteorologů se letos v létě máme na co těšit. Světová meteorologická organizace totiž tvrdí, že El Niño bude v následujících měsících rychle sílit a s vysokou pravděpodobností přeroste do velmi silné fáze. Tam může v mnoha částech světa zvýšit riziko vln veder, povodní a také sucha. Předpovědní modely navíc stále častěji naznačují, že by letošní El Niño mohlo patřit k nejsilnějším v historii měření. Ukrajina při útoku na Petrohrad a okolí zasáhla přístav a také energetickou infrastrukturu, uvedly to ruské úřady. Ty také potvrdili požár v jedné z ropných rafinérií. Úder potvrzuje i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
0: Co se děje v regionu?
1: Za zrušením rodinného dne, který plánovala pražská SPD 25. června na náplavce na Rašínově nábřeží, nestálo počasí, jak organizátoři uvedli. Důvodem byla skutečnost, že pořadatel akce nezajistil potřebná povolení a tak hodinu před začátkem oznámil její zrušení. Společnost Trade Center Praha, která náplavky spravuje, připomíná, že pro všechny platí stejná pravidla. K nalezení jsou na webu pražskenaplavky.cz.
0: Sport.
1: Švédský centr Leo Carlson by se měl stát nejlépe placeným hokejistou v NHL. Philadelphia totiž učinila 21-letému útočníkovi Anaheimu nabídku pětileté smlouvy na $90 milionů a Carlson se rozhodl jí přijmout. Pokud jeho současný klub nabídku na svého chráněného volného hráče do týdne nedorovná, jako kompenzaci získá 4 volby v prvním kole draftu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Sobota je s jasnou oblohou, teploty měříme od 20 do 24 stupňů, na Moravě ještě o 3 stupně výše. I nedělní den bude podle meteorologů s proměnlivou oblačností od severu s přeháňkami, které budou na horách vydatnější. Nejvyšší denní teploty během neděle naměříme od 20 do 25, na Moravě i kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, pokračujeme muzikou. Ladíte signál.
0: Signál Rádio.
3: Osmdesátkové léto si užíváte na signálu i po 16. hodině, no a ty největší hity pro vás stále vybírá Dominik Port. No máme tu léto, užíváme pohodu, klid, ale číhá na nás sem tam i pár nebezpečí, jako je třeba úpal. No a co přesně bychom měli dělat, když ho dostaneme, tak to vám povím za pár chvil. Teď už ale Phil Collins nebo CC Catch.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Phil Collins přesně ve 4:15 na Signál rádiu. No a máme tady téma úpalu, které samozřejmě je poměrně aktuální v těchto letních měsících, protože nás čekají opět velká vedra a slunečno. No a co bychom měli a neměli v případě tohoto takové nepříjemné situace dělat. Takže určitě, co jsou jako příznaky, kdy úpal jistě poznáte, je silná bolest hlavy, závratě, velká únava a také zmatenost nebo malátnost. No a určitě, co je klíčové v první chvíli, hned se schýlit do stínu na nějaké ideálně klimatizované místo a sundat těsné oblečení, které by vás mohlo jakýmkoliv způsobem stahovat. Potom určitě chlaďte tělo, to znamená nejrůznější druhy obkladů, jak na krk, podpaží, třísla, hlavně tam, kde vedou velké cévy. A voda, tak tu určitě berte po doušcích, ideální jsou minerálky, anebo taky mimochodem jontové nápoje, to mě hodně překvapilo. No a co je důležité a čemu byste se měli určitě vyhnout, tak to jsou ledové sprchy, protože prudké ochlazení může organismus spíše šokovat, než mu jakkoliv jako přilepšit. Potom určitě alkohol, ten bez výhrady musí být pryč. A taky třeba káva nebo energetické nápoje, tak ty taky můžou hodně zhoršit ten aktuální stav v rámci toho úpalu a taky můžou zhoršit odvodnění. Takže to je to, co byste měli a neměli dělat při úpalu. Já vám držím palce hlavně, abyste ho nedostali, ale co dostanete určitě dál, je další dávka našich osmdesátek, jako je třeba Hanka Zagorová nebo teď už Paul McCartney společně s Michaelem Jacksonem.

0: Bonnie Tyler v rámci sobotního odpoledne na Signál Rádiu. No a za pár chvil tady mám pro vás další magneťák, ale předtím si pojďme zahrát třeba Kylie Minogue nebo Cars. Jsme Signál Rádio.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fajnšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Těsně před 4:45 doznívá Kylie Minogue, no a před námi je další magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes v něm zazní skladba This is the right time od anglické zpěvačky Lizzie Stanfield. Píseň vyšla v roce 89 jako první single z jejího debutového alba Affection. No a co je velmi zajímavé, že ji produkovalo slavné britské duo Cold Cut, které skladbě dodalo její typický taneční zvuk. No a právě tento hit odstartoval mezinárodní kariéru Lizzie Stanfield a připravil jí hezky tak jako polehoučku, ale jistě půdu pro její světový úspěch, a to s písní All Around the World. No ale my pojďme zpátky k naší písni This is the right time od Lizzie Stanfield tady u nás na Signál Rádiu.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Petrianu a Petr Janda, jich jedeme dál a mají naprostou pravdu, protože my opravdu jedeme dál a jedeme i po těsně před pátou odpolední dál, ale po celé tady mám pro vás další dávku našich hitů z 80. let, jako je Chris Norman, Paul Simon nebo Sandra, ale předtím ještě další zprávy, jako vždycky dneska od Honzy Navrátila a já vám povím, co nového se událo na našich silnicích.
1: Signál rádio doprava.
0: Na zpomalení se připravte v ulici Olomoucká v Brně, a to kvůli nefunkčnímu semaforu, trošku to tady houstne, a ulice Kukulova v Praze je aktuálně uzavřena, a to kvůli vyprošťovacím pracím. Stala se tady srážka motorky s autobusem, tak na to případně myslete. Přeji vám pohodovou a ničím nerušenou, ideálně 80kovou jízdu.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
1: Signál rádio hraje 80. Taky milujete ten pocit, když slyšíte hudbu, která vás okamžitě vrátí v čase a připomene dobu bezstarostných let? Signál rádio vás vrací do mládí s těmi nejlepšími hity 80. let. Tahle hudba nestárne a s ní nezestárnete ani vy, tak si ji společně s námi užívejte každý den od rána do večera. Signál rádio. Ty nejlepší 80. Signál rádio, zprávy.
4: Hezké sobotní odpoledne, posloucháte Signál rádio, 17. hodina je tady a s ní další zprávy. Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivní červencový provoz vlaků. Od neděle bude omezen provoz mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se pak prodlouží omezení z Kolína až do Přelouče. Regionální vlaky Českých drah nahradí v části trasy autobusy. Dálkové vlaky mohou kvůli snížené kapacitě jet se zpožděním. Omezení tu potrvají až do konce července. Více dodává mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
5: Provoz vlaků na hlavním železničním koridoru spojujícím Prahu s východními Čechami a Moravou v červenci ovlivní stavební práce Správy železnic. V první fázi od 5. do 21. července bude omezen provoz v úseku mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče. V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů.
4: Nedělní dopoledne přinese další partii Terezie Tománkové. Kam až může zajít spor mezi Hradem a vládou kvůli účasti prezidenta Petra Pavla v delegaci na summit Severoatlantické aliance? O tomto tématu budou hovořit předseda zahraničního výboru Radek Vondráček z Hnutí ANO a místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Na Primě a CNN Prima News se začíná v neděli v 11 hodin. Ve východoněmeckém Erfurtu se koná sjezd strany Alternativa pro Německo. Asi 20 tisíc odpůrců se sešlo v ulicích města, aby proti sjezdu subjektu, který civilní tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistický, protestovali. Cílem části demonstrantů bylo znemožnit účastníkům dostat se do výstavní haly, kde se stranická akce koná. Sjezd nicméně začal podle plánu. Velká část delegátů podle mluvčího strany na místo dorazila už v 5 hodin ráno, aby se blokádám vyhnula.
1: Co se děje v regionu?
4: Probíhající rekonstrukce Kbelské ulice ovlivňuje také hromadnou dopravu. Pro autobusy jsou vyhrazené jízdní pruhy a došlo i k úpravě cyklů světelných křižovatek. Několik linek změnilo trasy a některé se rozdělily na dvě samostatné části. To se týká například linky 201, na kterou se nevztahují ani prázdninová omezení. Linka 159 je ve špičkách navíc posílena.
1: Sport.
4: Důvod k radosti mají v Brně, v příští sezóně si totiž nejvyšší fotbalovou soutěž zahrají poprvé dva brněnské týmy. Po Zbrojovce se v novém ročníku objeví také Artis Brno, ten totiž přijal nabídku nahradit vyloučenou Karvinou. Mezi elitou bude Artis startovat premiérově. Zbrojovka v minulé sezóně suverénně ovládla druhou ligu a zajistila si tak návrat do nejvyšší soutěže po třech letech.
1: Signál Rádio počasí.
4: Venku je polojasno, od západu přibývá oblačnost. K večeru se na severu Čech mohou místy vyskytnout i přehánky. Teploty měříme kolem 25 stupňů Celsia. Nedělní den bude podle meteorologů s proměnlivou oblačností. Od severu s přeháňkami nebo s deštěm, který bude na horách vydatnější. Vítr zítra zafouká od západu a teploty naměříme od 20 do 25 stupňů. Na Moravě i kolem 27 stupňů Celsia. Pokračujeme osmdesátkami. Hezký poslech.
1: Signál Rádio.
0: Po pár minut po páté ladíte signál a ze studia Signál Rádia vás dnes naposledy zdraví Dominik Port. Spousta z nás odlétá na dovolenou třeba k moři, ale jestli jste spíš ti, co cestují raději tady po naší krásné české zemi a k tomu třeba ještě jste fanoušci vína, tak to pro vás už za pár chvil budu mít skvělý tip, kam byste mohli vyrazit, ale předtím si dáme třeba Sandru.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Osmdesátkové léto na signálu si užíváte, doufejme, plnými roušky a doufejme, že stejně tak si budete užívat třeba i cestu na Jižní Moravu, protože tam aktuálně, konkrétně v Pavlově, probíhá skvělá akce Léto otevřených sklepů, takže přesně něco pro vás, kteří jste vášniví milovníci nejen Jižní Moravy, ale hlavně vína, protože každý víkend až do 6. září tady budou mít vždy otevřená dvě různá vinařství, kde můžete ochutnat místní vína a to přímo od vinařů a třeba s nimi i krásně popovídat a pozjišťovat různé detaily v rámci přípravy jejich vín. Takže tento víkend 3. až 5. je pro vás otevřeno vinařství Pod Pálavou nebo vinařství Foltín a příští víkend je to zase vinařství Garčič nebo vinařství Ilias. Takže určitě vyražte, já si myslím, že kombinace skvělého vína, nádherných výhledů a třeba i bezvadného k tomu jídla, tak to si myslím, že je absolutně jako dokonalá trojkombinace. Takže co víc si můžete přát, možná další naší skvělou hudbu tady na signálu. Před námi jsou Vomak a Vomak a nebo taky Share.

karton na obolek a taky po ruce lám. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí, ale

0: prachy. Si.
1: Hity, které hrály z transistoráků, to je 80kové léto na Signál rádiu.

0: Sesta Varokset nám potrhla naše 80kové léto na signálu 6:02. No a na přátelé, jestli náhodou ještě nemáte staženou naší aplikaci Signál Rádia, tak to hned teď napravte. Můžete si ji stáhnout buď přes App Store nebo Google Play, naprosto jednoduše a hlavně zdarma. No a hlavně budete mít naše 80ky zbalené na cesty, ať budete vyrážet kamkoliv, ať už je to Itálie, Chorvatsko, Turecko nebo třeba Austrálie. Všude budete s námi. A teď už právě nejen do všech aplikací posílám třeba Cliffa Richarda a nebo Modern Talking. Moc je užijte.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Doznívá Cliff Richard odpoledne na signálu, pomalu, ale jistě končí, máme 6:15. No a to znamená, že pro dnešek místo za mikrofonem opouští Dominik Port. Každopádně už za pár chvil mě tady vystřídá hned po 6. večerní můj kolega Martin Hovorka s dalším dílem jeho pořadu Signály, světový hitparád, takže určitě se máte na co těšit. Tentokrát bude řeč o Madoně a jejím prvním albu. No a po 7. tak samozřejmě pro vás máme připravenou i naší 80s party Signál rádia, která poběží až do krásné půlnoci, takže určitě si zpříjemněte letošní a hlavně dnešní letní večer. No a já se na vás budu těšit opět zítra po 1 odpolední, do té doby se mějte krásně a do konce hodiny si tady dáme třeba ještě Frankie Goes to Hollywood a nebo později taky Petra Kotvalda.

0: Annie Lennox a EY, 3 minuty před 6. večerní na Signál rádiu. Nádherný song, za který Annie Lennox mimochodem získala i několik vážených ocenění. No ale už pojďme dál, před námi jsou další zprávy, dnes poslední od Honzy Nevrátila a taky pár novinek z mé strany z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: 83. kilometr dálnice D1 směrem do Brna hlásí skupinu lidí, kteří se tu pohybují na vozovce, takže buďte velmi opatrní při průjezdu a jestli se chystáte projíždět v Praze ulicí Na Poříčí, tak se připravte na zpomalení a tak kvůli pracím na silnici. Takže to je vše z dopravy, já vám přeji šťastnou cestu a dávejte na sebe velký pozor.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký podvečer, sobotní 18. hodina je tady, posloucháte Signál a teď také další zprávy. Pražská policie hledá lidi a také děti, před kterými se obnažoval 28-letý muž, jehož fotografii dnes zveřejnila policie na svém webu. Připomeňme, že muže strážníci po stejném činu zadrželi v pondělí a obvinili ho z výtržnictví. Kvůli pádu lanovky na Ještěd podal státní zástupce obžalobu na 3 lidi a 1 právnickou osobu. Obvinění jsou z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. Uvedl to náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr.
2: 10. června jsem podal obžalbu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro přečin obecného ohrožení z nedbalosti. Dle paragrafu 273 odstavec 1, odstavec 2 písmeno B, odstavec 4 trestního zákoníku.
1: Připomeňme, že tragická nehoda se na vysuté lanovce v Liberci stala v říjnu v roce 2021. Při pádu jedné z kabin zemřel průvodčí. Papež Lev XIV. Přicestoval na ostrov Lampedusa ve Středozemním moři. Na tamním hřbitově uctil památku 10 000 obětí této migrační trasy.
0: Co se děje v regionu?
1: Doslova dopravní revoluci plánuje pražské letiště. Za 2,3 miliardy korun plánuje do 5 let vystavět novou estakádu, která bude navazovat na plánované rozšíření terminálu 2. Stavba bude zárukou plynulejší dopravy, větší kapacity a také bezpečnosti. Cestující se díky ní dostanou od zastávek MHD, budoucí železnice a nebo parkovišť k terminálům bez křížení s automobilovou dopravou.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme tentokrát na atletiku. Kanadský kladivář Ethan Katzberg se blízkl rekordem diamantové ligy na předprogramu mítinku. Ve druhé sérii hodil olympijský šampion i dvojnásobný mistr světa 83,33 metru, čímž zároveň vylepšil letošní světové maximum.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A sobotní zpravodajství na Signálu končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, od západu přibývá oblačnost a teploty měříme kolem 25 stupňů Celsia. Nedělní den bude podle meteorologů s proměnlivou oblačností od severu s přeháňkami nebo s deštěm, který bude na horách vydatnější. Vítr zítra zafouká západní rychlostí do 7 metrů za sekundu a teploty naměříme v Čechách od 20 do 25 stupňů Celsia, na Moravě pak kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy na Signálu v sobotu s datem 4. července. Teď už míříme do roku 1982. Startují signály světových hitparád. Zjistíme, jaká byla první deska zpěvačky Madony a spoustu dalšího. Hezký poslech přeje Honza Navrátil.
0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
3: Hezký dobrý večer, tady jsou osmdesátky jako doma, posloucháte Signál Rádio a jsem rád, že jsme vaším parťákem třeba i při přípravě táboráků, protože máme nádherný prázdninový podvečer, nejenom táborák, ale možná se třeba vracíte i od nějakého rybníka, protože i to může být činnost, kterou teďka vykonáváte, jste někde za volantem, na sobě máte ještě mokrý plavky a prostě tak nějak vám k tomu hrajou osmdesátky ze Signál Rádia. Tak a teď nás čeká jedna hitparáda. Jeden hitparádový žebříček. Možná si říkáte, jak to provedeme, když hrajeme písničky z 80. let, ale my se vrátíme i do jedné konkrétní hitparády z 80. let. A to v těch následujících 60 minutách, kdy vám nabídneme australský singlový žebříček z prvního prázdninového týdne roku 1982. A začneme s kapelou Madness.
0: Signál Rádio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
3: Hezký dobrý večer, já jsem Martin Hovorka. Mám pro vás 10 největších hitů australské singlové hitparády v červenci 82. roku.

It Must Be Love, posloucháte Signál Radio, tak to je jedna z těch skladeb, při jejímž poslechu si lidé myslí, že se jedná o původní hit kapely Madness, ale ve skutečnosti jde o cover verzi. Tato skladba vznikla už na začátku 70. let, no a Madness se jí chopili až o 10 let později, v roce 1982. No a na začátku prázdnin 82. roku se tato písnička držela na 10. místě australského singlového žebříčku. Mimochodem, my jsme teďka slyšeli jak celou kapelu Madness, tak i jejich frontmana, tvář kapely, a to je Graham Sachs. On vždycky dělá takový blbinky během koncertu, takže nejenom, že byl hlasem, ale byl i takovým symbolem živého vystupování kapely Madness. Takže Graham Sachs, tvář kapely. No, my tu máme dneska písničky z jednoho konkrétního roku, tak jak to bývá v signálech světových hitparád. Jedeme australský singlový žebříček, starý přesně 44 let. No a ten rok, kde jsme se dneska zastavili, tak ten symbolizuje několik událostí. Michael Jackson vydal desku Thriller. Do kin přišel E.T. Mimozemšťan. A do třetí se ještě jedna taková indicie vedoucí k tomuto roku. Zemřel Leonid Brežněv. Rok 1982. A tady je další megahit, který se tehdy umístil v australském singlovém žebříčku. Na 9. místě Otavan a Hands Up. Tak jestli máte teďka trošku síly po náročném prázdninovém dni, který trávíte jistě s vašimi vnoučaty, tak si pojďte třeba i trošku trsnout. Tady je Signál Radio.

Tato píseň symbolizuje party atmosféru roku 1982. To byla skupina Otavan a písnička, která vznikla speciálně pro taneční kluby, pro různé diskotékové show nebo pro televizní pořady. Prostě šlo o to, aby refren byl jednoduchý. Hands up, baby, hands up, pořád dokola a dokola a dokola. Jednoduchý refrén, kdy se každý může přidat a snadno si zaspívat. Tak o to tam šlo, to byla myšlenka, idea celého projektu Otavan. A v tom roce 2080 zářili s hitem Hands Up v australském singlovém žebříčku. Jsme naproti u Klokanu a možná i medvíde Koala. Si rád poslechne tyto písničky, které si tu dnes hrajeme, protože jsou to největší hity, které budovaly na začátku prázdnin před 640 lety. A teď nás čeká píseň, kterou budete znát z pozdější doby, z roku 1990, kdy MC Hammer rapoval You Can Touch This. Ovšem málo se ví, že originál je už z 82. roku. Super Freak a Rick James. So

Na Signál Rádiu jsme si hráli písničku od Ricka Jamese, slavného amerického zpěváka, skladatele a také producenta. Klíčová postava funkové hudby 70. a 80. let a jeho největším hitem byla písnička ze 82. Super Freak. Tady je Signál Rádio. Já jsem tu před malým momentem říkal, že zdravím vás všechny, kdo si teďka užíváte chvíli klidu o prázdninovém večeru, protože možná jste celý den hlídali vnoučata. Tak se tady, přišla mi tady zpráva na můj Instagram od Matěje, který píše: je mi 25 a rozhodně nemám vnoučata a poslouchám Signál Rádio. A to je důkaz, že tato hudba, kterou vám hrajeme na Signál Rádiu, že je nadčasová a že ji prakticky může poslouchat kdokoliv. Babička, děda, máma, táta, ale de facto i mladáci. Jo, i prostě klidně děti či vnoučata, všichni si rádi poslechnou písničky z 80. let. Je to takový zvučný, hravý, milý. Chápu, že vás to baví všechny. Tak, teď už signály světových hitparád rozhodně pokračují dál. No a my se v tom našem dnešním hudebním žebříčku posuneme dál, respektive jinak. Za malý moment nás čeká 7., 6., 5., 4., 3., 2. a 1. místo. Ale než mezi tu největší sedmičku hitů vstoupíme, tak bych se rád zastavil u jedné události, která zahýbala vodami hudebního průmyslu ve 82. roce. A to je okamžik, kdy Madonna vydala své debutové album. Tehdy ještě nikdo nečekal, že Madonna ovládne během pár let světovou pop music. První koncerty hrála v klubech pro pár stovek lidí. No a takhle zněla jedna z jejich prvních hitovek. Lucky Star a Madonna na Signál Rádiu.

0: První album Madony obsahovalo hit Holiday. No ale na tom CDčku byly i další zásadní položky, jako třeba písnička Lucky Star nebo Borderline. Takhle zněla Madonna v roce 1982, potažmo 83, kdy se tady ty písničky hrály. Jako zní to vlastně jako šílený retro dneska. Z pohledu toho, jakou muziku dneska Madonna dělá. V každém případě toto album bylo předzvěstí další desky, která byla už jako v totálním topu, Like a Virgin. No a protože evropskému trhu to trošku jako trvalo, než se na Madonu zvyklo, tak když vydala Madonna tu druhou desku a lidi se v Evropě chytli Madony, řekli, tyjo, tak to je boží ženská, skvělá zpěvačka, tak potom měli geniální nápad, že by v Evropě znovu vyšlo to její první album, ovšem vyšlo pod jiným názvem, jmenovalo se rovnou First Album. Když vycházelo poprvé to album ve 82., tak dostalo název Madonna. Jo, byl to takový vlažný ten prodej. No ale potom ho vydali podruhý a nazvali ho First Album a to byla síla. Všichni ho ještě rychle chtěli dokoupit, aby měli sbírku alb své oblíbené zpěvačky kompletní.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo 7.
0: A teď už se vracíme zpátky do žebříčku. Australský singlový žebříček, začátek července roku 1982 a na sedmice tehdy píseň pro všechny milovníky rock'n'rollu, Joan Jett.

0: Vemte si, že Joan Jett tuto písničku vůbec nechtěla natočit ve studiu, aby měla na albu. Vlastně se to stalo strašně přirozeně, protože Joan Jett koncertovala celá 70. léta, no a kromě vlastního repertoáru sem tam se vybrala i nějakou písničku od jiných interpretů, a to je přesně případ hitu I Love Rock'n'Roll, protože ten původně patřil někomu jinému. No a Joan Jett tu píseň postupně zařazovala na své koncerty a lidem se ta písnička tak líbila, že víceméně Joan Jett musela tu písničku hrát každý koncert, ačkoliv nepatřila do jejího repertoáru. No a potom už ten tlak publika byl tak velký, že dokonce, jak to vypilovala v průběhu těch let, ten přednes tohoto hitu, tak nakonec se zavřela do studia a tu písničku nahrála. Asi 7 let poté, co s ní už vystupovala naživo. No a lidi byli, fanoušci byli úplně nadšený, že konečně tu písničku mají taky na nosiči. Někdo ještě na vinilu, někdo to měl na kazetě, někdo pak už i na CDčku, ale každopádně důležitý bylo, že Joan Jett to natočila a že se tak oficiálně stala skladba I Love Rock'n'Roll součástí jejího repertoáru. My si hrajeme písničky z australského singlového žebříčku, hrajeme si ty největší hity, jaké v Austrálii bodovaly na začátku července roku 1982. No a tady je další hit, který bodoval před 44 lety.
1: Signály světových hitparád 80. let na Signál Rádio.
0: Paul McCartney a Stevie Wonder a jejich společná věc.

0: I Worry, Living in Perfect Harmony, tak to je nádherná společná věc Paula McCartneyho a také Stevieho Wondera. A pánové tímto hitem, tímto duetem otevřeli silné politicko-společenské téma a začala se řešit rasová harmonie. To znamená taková ta rasová rovnost a soužití lidí různých ras. Ačkoliv na první pohled jednoduchá klavírní balada, ale nakonec velké politické téma z této písničky bylo. Co je zajímavé, že třeba i ten videoklip ukazoval na soužití lidí různých ras, protože Paul McCartney tam byl za bělocha, Stevie Wonder za černocha a hráli na klavír na palubě jedné lodi. Bylo to jako sice jako jednoduchý vlastně, ten videoklip, nápad jednoduchý, ale snadno zapamatovatelný. Takže máme radost, že jsme si tu dnes mohli přehrát i tento krásný duet, který rozhodně patří k pilířům 82. roku.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Za malý moment stoupíme mezi pět největších hitů začátku července 82. roku, ale teď zazpomínáme na comeback Davida Bowieho, který přišel ve 82. roce s albem Let's Dance. A na něm byla i tato skladba Modern Love.

0: Modern Love, Let's Dance a China Girl, to je trojice hitů, které bodovaly právě z alba, které vyšlo v roce 1982 Davidu Bowiemu. Lidi tenkrát mu dávali dotazy na každém kroku, proč tak komerční album, že takovouhle muziku předtím nikdy nedělal David Bowie. A on to jako tajil, culil se, ale pak to jako přiznal, šel s pravdou ven a řekl, že ta deska Let's Dance je cíleně komerční album, aby vydělal peníze po finančních problémech ze 70. let, kdy hudebně experimentoval a kdy se mu tak dobře nedařilo. Takže to prostě prolomil a pro prachy udělal komerční desku a udělal dobře, protože za mě to jsou tři největší hity a moje nejoblíbenější hity Davida Bowieho, který vlastně ve své kariéře vydal. Tis, Alba, Let's Dance.
1: Signál Rádio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: A teď už tu jsou roztleskávačky. Tony Basil a písnička Mickey.

Jeden z největších hitů 82. roku a to navíc zpívala dáma, která vůbec nebyla zpěvačkou. Ona totiž byla choreografkou a tanečnicí. To byla ta úplně její první profese. Dokonce dávala dohromady choreografii pro tak velké hvězdy, jako byl David Bowie a Tina Turner. A pojďme si říct, že na koncertech Tina Turner tam se opravdu hodně tančilo, tam bylo potřeba hodně tanečníků a ona jim vymýšlela ty chorošky, choreografie. A je moc zajímavý ten příběh, kdy ta Toni Basil tam byla někde za pódiem v rámci té velké show Tina Turner a Tina si tam vzala stranou, povídali si chvilku holky a Tina jí vlastně navrhla, nechtěla bys zpívat? Když ty máš jako hezký hlas, pojď to zkusit, tak teď tam zabroukla něco do ucha za stage, za pódiem. A ty na jí vlastně nasměrovala, že by kromě těch choreografií a toho trénování tance měla ona sama naspívat písničku. A je vlastně zajímavý příběh, jak vznikla tato píseň, když tam někde za pódiem Toni Basil se potkala s Tinou Turner, dámy si povídali, respektive Tina dávala tý Tony nějaký jako životní moudra a rady, jo, ta na ní s otevřenou pusou koukala a vlastně vyšlo z toho, že Tina jí nasměrovala, že by kromě choreografií a kromě tance měla zkusit i zpívat, že by to vůbec nemuselo být špatný. A tak se ta Toni Basil dobrala až k písničce Mickey. Původně se ta písnička měla jmenovat nějak úplně jinak, ale nakonec řekli, přejmenujeme to, bude se to jmenovat Mickey, to se bude lidem líbit a nakonec tady Toni Basil vlastně hrála svůj největší hit. Jedna jediná písnička a rovnou největší hit její kariéry. A celý to vlastně odstartovala a má na svědomí Tina Turner. Vynikající, vynikající. Víc takových hudebních příběhů v průběhu signálu světových hitparád. Jedeme ještě zhruba půl hodiny. Tento čas je před námi, no a my ho pojďme ukrátit další skvělou písničkou. Tady jsou Roxy Music, More Than This.

Já si šíleně užívám ten poslech tohoto hitu Modern Dish, vzpomínka na Roxy Music a Briana Ferryho. Právě frontman této kapely Brian Ferry měl pochybnosti, jestli tato skladba není až moc prázdná. Měl pocit, že to je moc jednoduchý a že fanoušci prokouknou, že tam nebylo použito mnoho nástrojů, ale jak se říká, méně je více, tak to sedlo na tuto píseň opravdu přesně, protože tím, jak byla píseň vlastně taková minimalistická, až taková jako jenom atmosférická, tak to se lidem moc líbilo, protože ta písnička působila jak z jiného světa. Signály světových hitparád, čtvrtá nejúspěšnější skladba australského singlového žebříčku před 44 lety. To byly Roxy Music a my v tento okamžik musíme říct, co nás čeká za týden v signálech světových hitparád. Než si pustíme vítěznou trojku, třetí, druhé a první místo, tak teďka ochutnávka z toho dalšího dílu. Ten pro vás budeme na Signál rádiu vysílat opět za týden a já podotýkám, že signály světových hitparád tu máme pro vás na Signál rádiu vždycky v sobotu v 6 hodin večer anebo ve středu od 21. hodiny. Takže přátelé, až si nás zapnete příště, dozvíte se nějaký detail.

0: Když Depešáci bodovali s touto písní, tak to byla přesně ta éra, kdy Depeche Mode se dostávali z klubové scény do mainstreamu a začali plnit obří koncertní haly. Tak to je právě rok 1982, potažmo pak následně rok 1983 a 4. To se prostě Depešákům začalo dařit na plnej CRS. Já vím, že byste chtěli slyšet ještě nějaký detail k tomuto hitu, k písničce Everything Counts, ale já vám ho už teď neprozradím. Já vás odkážu na příští týden, protože to budu o této skladbě mluvit více ze široka. Další díl signálu Světový hit parád. Ještě jednou připomínám, vždycky to vysíláme v sobotu v 6, anebo ve středu v 9 hodin večer. To je ten okamžik, kdy si na Signál Rádiu s námi dáte jeden hudební žebříček z 80. let, prošpikovaný informacemi, které se třeba ještě nikdy neslyšeli. Jedeme dál, za chvilku třetí, druhé a první místo, tři největší hity australského singlového žebříčku z prvního červencového týdne roku 1982.
1: Signál Rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: Veškerá úspěšná muzika v úvodu 80. let spadala do takové té kategorie novoromantismu. A tohle to je jasný důkaz. Flock of Seagulls, písnička, která bodovala na třetím místě australského singlového žebříčku na týden přesně před 44 lety. Třetí nejoblíbenější pecka na začátku prázdnin roku 1982. Pojďme si ji dát.

Na Signál rádiu Rackové, Flock of Seagulls. A když tady ta britská skupina vydala single I Run, nikoho to v Británii nezajímalo, ale pak si jich všimli ve Spojených státech, dokonce natočili i videoklip a ten rotoval co 2 hodiny na MTV. No a oni se díky tomu proslavili, takže britská kapela, ale kdyby nebylo Ameriky a MTV, asi by je dneska už nikdo neznal, prostě by zapadli. Co je zajímavý, je ten účes frontmana Mikea Scora. On se nechal vyčesat takovýho racka, on měl na hlavě, vypadal fakt jak racek a takhle vystoupil v tom videoklipu a všichni se ho díky ikonickému účesu zapamatovali. Třetí nejúspěšnější písnička v Austrálii před 44 lety. No a protože tu vlnu novoromantiku máme rádi, ta psala dějiny, co se pop music týče v první polovině 80. let. A já tady mám další pecičku z této ošatky. Durani, Hungry Like a Wolf, Hladový jak vlk, druhá nejúspěšnější skladba před 44

0: Signál rádiu a představte si, že tady ta písnička pomohla proměnit Duran Duran z britské novovlné kapely v celosvětovou popovou senzaci. Všichni chtěli vidět naživo a všichni chtěli mít doma jejich muziku. Takhle dobrý to bylo. Druhá nejúspěšnější skladba australského singlového žebříčku v červenci roku 1982.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: V roce 1982 začala éra kompaktních disků. Na trh byly uvedeny první komerční CD přehrávače. Také do výroby vstoupil Opel Corsa, jeden z nejúspěšnějších evropských malých automobilů. A také se narodil princ William. Tak to jen tak jako ve stručnosti, jaký byl rok 1982, co nás tehdy potkalo. No a ještě zbývá odehrát tu nejúspěšnější písničku australského singlového žebříčku na začátku prázdnin před 44 lety. A nás v tento okamžik čeká písnička, kterou Philip Oakey, frontman kapely Human League, vůbec nechtěl vydat jako single. Myslel si, že jde o jednu z nejslabších skladeb, co kdy složil, a měl pocit, že tahle muzika, tady ta písnička, nemá co dělat na desce. Přesvědčilo ho až samotné hudební vydavatelství a ještě že ho přesvědčili, protože britská veřejnost dokonce tuto písničku, tuto skladbu Don't You Want Me označila v roce 2015 za nejoblíbenější píseň 80. let. Takže přátelé, Human League, Don't You Want Me, největší hit července roku 1982 právě teď na Signál rádiu. Já jsem Martin Hovorka, přeju hezký zbytek večera, za týden nasli. You.

Dostali jste se do míst, kde nelze naladit signál rádio? Nevadí. O vaší oblíbenou hudbu 80. let nepřijdete. Stačí mít v mobilu aplikaci Signál Radio, kterou si zdarma stáhnete z Google Play nebo App Store. To nejlepší z 80. vám tak budeme hrát kdekoliv na světě. 80s Party Signál Radio.

snap. 80s party signál rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádio. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.